0: Nula. Zazbit Celine Jarotow słyszeše Jonasi Lehmanej, po nim trechichu Finn Zarenk, William Plettner, Ionel Statnik a Marcel Kral. Druhé kopanské mužstvo SJ Kruščice je Dybkovou partiju Sepicar z 2-1 dobylo, tam trechištaj za SJC Simon Jan Klemens a Oskar Hauš. Do cíla dobežíme dženca ze 142 bejarkami a bejarjemi, kiž v obdželichu so sobotu v Radvorju při bejach vo pokále a medalie z Božného Alojsa. Upetali sme jenojš nekotrých dobečarkov a dobečarjov. Pia Münkec a Adrian Nagel bieštaj napšikvat najspešnejša holca a najspešnejší holc na distance 1000 metrov. Dobečeri na čare 1500 metrov rikaštaj Sofia Dresslerec a Daniel Čorlich a dobečarka a dobečar na distance 2000 metrov Maja Münkec a Janik Münk. Marta Mirčinkec a Kito Malink dominovaštaj čaru 4000 metrov a horčanka Sofia Mateškec by najspešnejša žena na čare 6000 metrov. Serbská farárka Jadviga Malinková steješe na samsne čarje pola žonov starobnej klase SK40 najvyššie na podesče, a to zhromadne z Manuelu Jorkovej a Karolu Petrašovej.
1: To bych už športové výsledky Jana Rehoria.

0: Robbie Williams to bije pala nas v programje All My Life in spieval še a s tem je netko na po šestčih.
1: Srbski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Evangelska vosada Slepo je na svedženských gemšach čera ve Slepom v obsvetuje certifikát Evangelské krajne cirkve Berlín-Braniborska Šleska Honia Vužica dostava. Certifikát Zelene Kapon hodnočí v obsvetuje management zajšvých 12 let. Hospodárichu ekologistce napríklad přesto, zodáchu fotovoltaiku přípravu a cisternu za dešču vodu natvarič a zvuky v vedlejších odstavkách sykli za nastače mietelových vuku. Organizuje tež v obstajne kulturne poskytky a vústajence. V čornom komcu na areálu Krabatového mlyna je konstičina dohromady niečo 2000 opetovarjov domkovanku svedčivo. Kajž rekne jednačel Anton Fuchs, bie rezonanca s tým runie tak silná kajž loni. Srbský podiel bie znova vulky, tak vústupichu sobotu košanci muzikanča, folklórny ansambl Vúdvo a nemsko-srbský ansambl Kočebus. Niečelu zaveselichu smerdečanci revarjo, dujorská kapava Horjane a kôr navožkovej skupiny Krabat z čornom komca S dobom sú na dvore sobotu 5. Krabatový týdžen zahajili, kýž živú dôrečnosť a kultúru regionalica z niečo 20 zaradovaniemi pestuje. Po nímale potralieče bú čera Radvorská kšižná cirke znova posvedčená. Ve zajšich mesacach dobiachu miestrujm je cichu, vauky, špundovanie a šu elektriku dospône Vopnovič. Najväčšiu procu pak žádavchu si mokres činy, kotrež buchu s pomocou šemických sredkov vúsušené. Po svojach zamujitého tvarského inženiera Petra Kubaňka môho po končnom odliečeniu šo niečo 350 000 euro pfačič. Radvorská kšižná cirke je jedna z cioch cirkvi v Veuse. Ve Votrovie sú čera 24 modostným zakrament firmovania spoščili. Přitým mejachu všetké 15 holce družšu drastu zdrastčinu. Emeritovaný biskop Drežansko-Mišnanského biskopstva Joachim Reinelt doplnišu Božom šu sobu džažeše potom zobu od křižorju douse vitane. Džakneneš po svieče štajfara Mirčin Delenk a kapfan Pitom Rus. Ve Votrovie spošča firmovanie kujžde ceče leto. Na biehu vo pokal zbožného kapfana Alojsa sobotu ve Radvorju so 107 posta ľudí ve staromných klasách vo 6 let hač to 60 plus vopčeli. V ubeđovachu so na čarach rozdielnie dôsče od 500 metrov hač to 6 kilometrov. Vopčelnice bychu tež od zvonka srbske Užice prikvatali, najstarší športovc bie 670 letne z Budišina. Zaradovali sú bie dôstvo ST Radvor, TCM a Radvorský modelník Žinský klub z Romania. Za dve leče chce Džajun znova vúhotovač. A to vane bychu naše povestče, kýž namakače dále na našich internetových stronách a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budešine pokaza ži vyslevo tu kvílu 9 stopňu, k tomu čahaja nekotrým ročele na nebiu a s blakami máme haj silnú kúriavu, napríklad mes Haslom a krotko pred Budešinom, tam ledma nešto vidíš. Dženca vybiu dňa zmieme to išto svonca, ledma mročele a žive slibrote zalieze na 21 stopňu, júce cele podobne vúpada a zmieme samo temperatúry do 23 stopňu v Horní Vúžice.
0: Hej, Matěj, je runí, že nás pomňu tu hustu toustu kúriavu, kotraž sa dženca nad Vúžicu čenie ječte kečplivý, dotal je na pučare na drohách. Všetko, poriadku znamenčo, našim obkladnom systéme žiadne informácie zapísané nejsú.
1: Srbský rozvoz.
0: Jeli vy za nás niečo mače k uoboku v obkada, potom zvoňče tu Budešin 7400.
3: Zasa som samná, čo ty činíš, pašam sa, či

0: 6 minčinou do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Maria Koklina z Radvoria.
2: Ľubi připosvuchaki a ľubi připosvuchario. Zbožo nepokaza so v tým, štož máš, ale v tým, štož nímáš. Tuta sada, kotru ščítach na prvných stronách romána Watermoon, japanský autorky Samantha Soto Yamabo, ponúvaše mieko rozmyslovaniu. Haj, jeničky vokomik zboža môže mi cevú vútrobu vúpielnič. Jeničky vokomik zboža môže vše starošče a strachy na kvílu vúmiesť. Ty starý mi nichtu posmiuk, abo popšie mi ľube svoo. Ty špiju čop v kakao, abo so v lesu vúkodžujú. Potom som zbožuna. Trude pak zalieze mi ve vokomikách sprocnoty a svabošče skrádžu lohka nespokojnošto vútrobe. Vidžu, što maja abo zdokonia druze, vidžu, što sama nimam abo nezdokoniam. Vidžu, že dobiu so za svoje małe zbožo snano druhoho małoho zboža zdač. A z kujštej tajke mysličku bywa češo svojske zbožo bunie začuvač. Božo, napil mi v 100 małoch vokomikach vútrobu ze zbožom a daj mi tute vo sebe potom začuvač, tež hľadám na šoto, štož nímam.
0: Nábožné svoj k dní má na doku a zamovitosti radvorskie vosady Maria Koklina.

0: Pa je Boga Vaučic spio še votindu, ale najlepe vostane, če v pši radiju, pretož je naprosetnih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Evangelska vosada Slepo je na svečenskih gemšach včera v Slepom v obsvetuje certifikat Evangelske krajne cirkve Berlin-Braniborska Šleska Honja Vužica dostava. Certifikat Zelene Kapon hodnoči v obsvetuje management zajšvih 12 let. Hospodarichu ekologisce napšikvat přesto, zo dachu fotovoltaiku připravu a cisternu za dišču vodu natvarič a su vuki v dlješih odstavkach sekli za nastače mjetelových vuku. Organizuja tež v obstajnje kulturne poskytky a vůstajence. V čornom komcu na areálu Krabatového mlyna je konstičenia dohromady niečo 2000 opetovarjo domkovanku svedčivo. Kajž rekne jednačel Anton Fuchs, je rezonanca s tým rune tak silná kajž loni. Serbský podiel je znova vulky. Tak vústupich u sobotu krošťansk muzikanča, folklórny ansambl Vúdvo a nemsko-serbský ansambl Kočebus. Nedželu zaveselich u smerdečansk rejovarjo, dujorská kapava Horjane a kor naložkové skupiny Krabat z čornom komca přiladovarjo. Z dobom sú na dvore sobotu 5. Krabatu týdžeň zahajili, kýž živú dôrečnosť a kultúru regiona leca z niedže 20 zaradovanými pestuje. Po nimale podra leče bučera Radvorska kšižna cirke znova posvečena. V zajšvih mesacach dobrachu miestrym jecichu vauki špundovanie a šu elektriku dosponie Vopnovič. Najväčšu procupak žadachu se mokres činne, kotrež buchu s pomocou šemických sredkov usušene. Po svojach zamujitého tvarského inženiera Petra Kubenka môho po končnom odličeniu šo niedže 350 000 euro pvačič. Radvorska kšižna cirke je jedna z cioch cirkve v Elvse. V Votrově sú včera 24 monastným zakrament firmovania spoštili. Při tým jachu všetké 15 holce družšu drastu z drastčinu. Emeritovaný biskup Drežďansko-Mišnanského biskupstva Joachim Reinl doponišu Božom šu sobu ďažeše, potom zobu od kšižorju do úse vítane. Čakný nožbo svieče štajfára Mirčin Delenk a kapvan Pitom Rus. V Votrově spošťa firmovanie kúžde cieče leto. Nimale 100 jicharkov a jicharjov ze 150 koniemi ze Sakske a Berlina Braniborske je so včera a sobotu v Kulově na 55. jichanskim a skakanskim turniere vopčilivo. Vulke mytno při skakanju klase M včera popunio dobe Dena Burgmajer ze Žilova ze jednačelitnym vúrezancom Nimsce to Valach Kel Etalon. Andrej Schlegel od konjaceho športového tvorstva Šešu bol ze 8-letným vúrezancom Mincerom v samstnym prúvaniu Ceči. Dvojne dobeče sveče štejkulovčance Lena Altenkampec a Sara Friedrichec při skakaniu klase E. A to one bichu, naše povešče, kiš namakače dale na našej internetovej strone, a ve našej dámodnej app s menom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Ište čma, ale žive slobro te pokazať 9 stopňu, to tež vodnická vidžu, k tomu čaja ište nekotre mročele na nebiu. A s blakami máme ište silnú kúriavu, dženca vypiju dňa, pak zmieme potom tujšto svonca, letma mročele. Dženca docpie žive slobro 21 stopňu, juce potom celé podobne vupada a zmieme samo 23 stopňu pohony v Užice.
0: A kečbu, tu hišče raz naspomňu, hišče viacera nezbožia susočenca rano stali na sakských trohách našim kuncu drenic. Pšiušim kečbujče kúria vydla, nevidíče tak daloko, dženca rano ručiš sa kúria, vás minie zmieme, kajše mati runerek svunčko. Najpred raz pak kečbujče na pučara na trohách.
1: Serbský rozvoz.

No a čo odla mili tam, abo tam, hič, to vám netko všeradžu našich pokývach. Dosť poskytka minúci máme dženca ráno, že sač menšinu dosť mich. Najprv raz, milí se dženca večer doma vosem ich rádio Zadkulu zapíknuť. Moda žuma vúsova dženca zase od vosem ich hač do džesačich a vinuje so Harry Potteri. Dženca přeprošuje komeja vás na přednošk se svom mies Eufratom a Tigrisom. Benno Bilk pučuje s vami po Kuwaitče, Iraku a Kurdiske večer na povosmich radvorským svodinku. Další termín v Radvorju večer s Šajatovičom, Šadovicom, Várič s domjacimi birnami je poskyt k vrieče krabatovo týdženia dženca dvornišču inkluzie od napopäčich do večera dživečich, ktoréka najprede Várič přijatovač, potom vizo jesč. Je to vizo neby ešte šitko s kulinariskými poskytkami krabatovo týdženia. Kolesovarska túra ze Šimipäč s mysvami je júce od dopudňa džesačich do dvime plánovaná. Štart je v kloštre Marina Viesta Pančica Kukovie a top 6 studni. Mesačne zromadne spievanie z jaska serbských spievalských tovarstvov od mieso Jutca a tokež přeco večo 6 v kurovi rumnosti Serbského ľudová ansambla. A keď bu sredu nebude přednošk Andreasa Hanuša v auli šule Čišinského, termín so nakvata a so potom vyzatíš pravé bôze tu pola nás z Čili. A v Rajbicach ste štvrtk přeprošení na regionálne povovanské wiki do šule. Hač do večera 6 sú v ústajeriu tam namiestne. Tam přednošuje sa miestrujem tiež vo financách a štruktúrnej zmine.

0: Višču. Konc tydzenia svečeše po takim Rejovanska skupina Vúžičanská rapsódia svoje cíletné obstače.
1: Vy, čo je, čím si vúsmrť chcete,

0: Zdobkom na pôsmiche.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Evangelská osada Slepo je na svedženských kemšach čera ve Slepom v obsvetové certifikát Evangelského krajine cirkve Berlín-Braniborska Šleska Honia Vúžica dostala. Certifikát Zelené kapon hodnočí v obsvetové management zajšvých 12 let. Hospodarichu ekologisce napríklad přesto zodachu fotovoltaiku přípravu a cisternu za dešu vodu natvarič a sú vúky ve dlejších odstavkách sykli za nastače mietelových vúkov. Organizuje tiež v obstajne kulturne poskytky a vústajence. V čornom komcu na areálu Krabatového mlyna je konstrujenia dohromady niečo 2000 opetovarjov domkovanku svedčilo. Kajž rekne jednače, Anton Fuchs pie rezonanca s tým runie tak silná kajž loni. Serbský podiel pie znova vulky. Tak vústupichu sobotu krošťanscy muzikanča, folklórny ansambl Vúdvo a nemsko-serbský ansambl Kočebus. Nedželu zaveselichu smerdečanscy rejovarjo, dujorská kapava horiana a kôr navožkovej skupiny Krabat z čornom komca přiladovarjo. Zdobom sú na dvore sobotu 5. krabatový týdžin zahýli, kýž živú dôrečnosť a kultúru regionalice z niečo 20 zaradovaniami pestuje. Ponímale podra lieče bučera Radvorská kšížna cirke znova posvedčená. V zajších mesacach dobiachu miestrujm, cichu, vauky, špundovanie a šu elektriku dospunie Vopnovič. Najväčšiu procu pak žadovchu se mokres čine, kotrež buchu s pomocou šemijských sredkov usúšené. Po svojach zamovitého tvarského inženiera Petra Kubajnka môho po končnom odliečeniu šo niečo 350 tisac euro pvačič. Radvorská kšížna cirke je jedna z cioch cirkve v Evse. V Votrovie sú čara 24 modostným zakrament firmovania spoštili. Přitým mejachu všetké 15 holce družšiu drastu zdraščenu. Emeritovaný biskup Drežansko-Mišnansko biskupstva Joachim Reinelt doplníšu Božom šú sobu džaržeše, potom zobu od kšižoru dousy vítane. Čakne nešpo svičeštaj fara Mirčin Delenk a kapfan Peter Mruz. V Votrovie spošča firmovanie kujžde ceče lito. Koniace športové tvorstvo pri kloštorskej vode zakončí svoju letušu športu sezonu sobotu z liščej hojntvju. Žiadnače jichalkov a jicharjov, kajž tež srdom zapšahu, poda so od horku na kubojezbu a jichansku čaru, pri čímž dobrachu jicharjov s dobom zadžiovky převineč. Predsedstvo tvorstva poďakova so pri tej príležnosti všem pomocnikam a dobročelam tvorstva za podpiru v zajšvých mesacach. Večerná zhromadná zabava, džen potom skulojči. A to bych u naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: S blákami je tu a tam hišče kúra vojte v Horní Vúžice. V Budyšine pokazá živé slibo 8 stopňov. A to zmejme dženca dojšto slunca, letma mročele vostane potekým sucho a dženca zalieze živé slibo na 21 stopňov. Júce zmejme znova slunco tujšto modro nebia a temperatúru do 23 stopňov.
0: Na našich pučach je tak daleko šitko poradku, keď puče dale dla kurjavy, ale jednu informáciu mám kovoko vyskača a tun stej v Báčoniu, tam voschyč se. Hej, tam ľudia ráda raz prespešný, že tu iš keď puče sa so tam odpovedne na tempo džaržiče, kajš je předpísané, a to nepočí vizo jenož za drovo Báčoniu, ale vizo tiež šúče ľudia, že až to sa prošu na tempo, kajš je předpísané.
1: Serbský rozhlas.

0: Kotka poci bedelki, nauer sem je, haj večonem komcu, v kramatu me minje tam su konstudženja, potekim sobotu a nedželu domkovanku svečeli. Nic je naš program, vabješe ljudi domvena, nije tam je hotiš toku a vokvo, dosč a nadosč poskitku. A srpski rozvoz je se to čera, nedželu pripodnju potekim obladal. To reka reporter mena Šota je tam svoje kua verčal a suharjam votam live rozpravjal, što je Vopetovar jo šo vočakovalo a zveseljivo, tiž nimo programa na jivišču, tule vorezk z jeho reportaže.
1: Naj, tožto, vezo, možeš tožto optač, čerstve kleptu maja, potom še možne družine sadu, a to pak čerstve, abo tež marmelade, še možne, tež uprodže jara špecijalne, co mi je vidjal, ze z bananu, abo tež ze s horcem vinom, tako nešto se vidjal zmešane. Potom pak tiež ručne dživa, no, od vincu s kvitkami, alebo tiež rezbarene drevčka s všelakými písuami, keramiku to máš, že šo skončine. A to je snáno tiešená príčina, čo odla Serbia tu pšinu do Čorného Komca, nekoď si Serbia tu sedia pšet jevišťom, šta vás vábi tu do Čorného Komca na domkovanku.
2: Aj tu Čornom Komcu je tu ambiente, že z jara reáno, to som mi jara dary ľubí vôsobe s čičimi, tam aj ju došť mysla, so aj buvajtvač, popuču buď. A je znáte ich zetka serbo-nimskih, die jo ze skončine, hatte maja uprodi šetzen vulkotne program, dobro jič, a šitko dere vupešene.
1: Klinči za tom zau ostane, že tež kobedu?
2: Aj zvišlaš šu.
1: Tak to upada, tak ješka šprane, te doškeči, to dave nic je noš komaska, nic je noš plinska, še to štorno komca znaje, ale tež všelajke vitske ze šampionkami napšikovat, abo emka šprane čerstvý klip, abo tež druje pečva, kiš voni tu čina nad vojenom, abo tež nad grlom, što vas vabi tu do Čorného Komca na domkovanku. Čo a šizečo do Čorného Komca na domkovanku?
3: Dla Horjanu.
1: To je tom krute fanklub, jo. No, te kodeš na Horjane šece ježda. To voni maja neka. Nek, hač dokonca ostač.
3: Haj, vizo, vizo. Hati ta atmosféra. Šo super, jo.
1: No, tak to dobi bočeno, za se jenom ljubi teši. Jo, Serbia seča. Čakat će znovu na obet, abo što vas kjeri dla hudžbe přijeli?
4: Nie, my sme přišli, zabihme Horjano si napiskali a potom to vyzate o rivansku skupinu, ty si bi obladali. A to sme si s kolesom uličeli.
1: S kolesom uličeli. Hadžo Čorného Komca, dženca však je opravdu krásne vedro a to nie sú ani či jenice, ki sú s kolesom přijeli. Ja si myslím, že to jacero kolesa zade stejo. Tež dalších Serbov, ki sú s kolesom přijeli s nankrebetnikom, dječi žila sobu a potom si vyzate ešte taký ľud popšie, aká ešte tam zade rune vidiu. Od 20. a 9. však maja tu domkovanku ve Čornom Komcu a tež dženca kašprane z stojšto serbským čera ižo tež na jevišču a tež dokova vokovo kašprane přes 20. či taký šelaký stejnišču tu maja na areálu Krabatovo mena v Čornom Komcu stejo, když môjte se pak nešto ovladač, nešto zesvodžiť a džiči samo tež na viacorech miestnach môža nešto paslič.
0: Písané poskytk tam čera potekým mejachu, vúdvostce, smerdečenio, horjane a kroščanste dujerio to, šo by Čornom Komcu na letušilom kovance víče, čas vyšeč. Beno Šota je tam pobyl, svyšeli sme vúriesk z jeho čerošie nedželnie live-reportáže. Čo sač menšinu, to smich je, prave vonio stroj do kuchne abo do auta, přiniesu nám netko holalský, a to zromadne z orkestrom Serbsko ľudová ansambla.
5: Drude sa ja praša, keď zmyslu šitko má, zašto vopruju svoj čas, že je proca vostava. V ruce džerži svičku, ona nadžia nech je, a pvom jo vjece raje, svijet voda či v čemnoče. Aj sone biešu vulke, to la svečka stehi tu, a sonach biešo možne, što pak nietko doc bi

0: Nábožné slovo.
1: Mačenca radvorčanka Maria Koklina.
2: Ľube připosvuchaki a ľubi připosvuchario. Zbožo nepokaza so v tým, štož máš, ale v tým, štož nímáš. Tuta sada, kotruž čítach na prvných stronách romána Watermoon, japanský autorky Samantha Soto Yamabo, ponúvaše mieko rozmyslovaniu. Haj, jeničky voko mix Boža môže mi cevú vútrobu vúpielnič. Jeničky voko mix Boža môže vše starošče a strachy na kvílu vúmiesť. Tyž dári mi nichtu posmiuk, abo popšie mi ľube svoo. Tyž piju čop v kakao, abo so v lesu vúkodžujú. Potom som zbožuna. Trude pak zalieze mi ve vokomikách sprocnoty a svabošče skrádžu lohkanie spokojnošto vútroby. Vidžu, što maja abo zdokonia drúzy. Vidžu, što sama nímam abo nezdokoniam. Vidžu, že dobiu so za svoje małe zbožo snano druhoho małoho zboža zdač. A z kujštej tajky mysličku bywa češo svojske zbožo bunie začuvač. Božo, napiel mi v 100 małoch vokomikách vútrobu ze zbožom a daj mi tute vo sebe potom začuvač, tež hľadam na šoto, štož nímam.
1: Nábožné svo kni ma dženca nadolko a zamovitosti rádvorskie vosady Maria Koklina.

Čo sa čmenšinou do napu živiečich je a tu mám niečko. No haj, krotký update ze cirkvie z vulkých riedoriec. Tuta však obie sa nážel. Ježo pšet ciami letami 2020 po takým vodpaliva a jasne by nedom zo cedža cirky znova natvarič. Za to maja niečko finálny načísk. Nimalo hotové. Snano moli so prinje dživa knuva na tvari cirkvje, hižo sreč přichodneho leta za hič, tak zdjeli to tvarski svonomocnjene cirkvinskeho předstej, čerstva na naprašovanje, ale kaj šponi tež pisaja, drbi za to najprede kletu spočat kleta tvarska dolnost, tež předližeč, hakle potom je v opravdu možno kletu sreč leta tež s nuva na tvarom započeč.

0: Predežako si mi že naspomnila, za so dženca přijestka na budušin zapad zaurie, znamenša jedna jezdna, tam na vost nevie so svobodne. To by buchom za dživečich připovedžene, ale kajž nám připosbucha runie zdželi, je tam tiež netko hižo šitko zašľahane, štože si po poteky mysliu, a netko hižče fix, tam si dojedu, tam durich, nie, to tiež netko hižo je tam zašľahane budušin zapad potajkým.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca Maria Goklina z Radvoria.
2: Ľubi připosvuchaki a ľubi připosvuchario. Zbožo nepokaza so v tým, štož máš, ale v tým, štož nímáš. Tuta sada, kotru ščítach na prvných stronách romána Watermoon, japanský autorky Samantha Soto Yamabo, ponúvaše mieko rozmyslovaniu. Hej, jeničky voko mik zboža môže mi cevú vútrobu vúpielnič. Jeničky voko mik zboža môže všie starošče a strachy na kvílu vúmiesť. Ty štári mi nichtu posmiuk, abo popšie mi ľube svoo. Ty špiju čop v kakao, abo so v lesu vúkodžujú. Potom som zbožuna. Trude pak zalieze mi ve voko mikach sprocnoty a svabošče skrádžu lohkania spokojnoštovú trobe. Vidžu, što maja abo zdokonia druze, vidžu, što sama nimam abo nezdokoniam. Vidžu, zodobju so za svoje małe zbožo snano druhoho małoho zboža zdač. A z kujštej tajke mysličku bywa češo svojske zbožo bunie začuvač. Božo, napil mi v 100 małoch vokomikach vútrobu ze zbožom a daj mi tute vo sebe potom začuvač, tež ľadam na šoto, štož nimam.
0: Nábožný svúk nejmierši dženca Maria Goklina z Radvoria, na toku a zamovitosti tam nižšie osady.

0: RTB Srpski program Povijesti
1: Troga przez Palputsku ušinu vedojo šiša, ve ljubnju je kši žiliš nabranki z udobivanja nuh energiju a bužo kamera live uščela živinje při Liškojskem jazoje. To a dalšne pojistši mame nento za vas. Při mikrofonje jo Štefani Krautzholz. Droga przez Palputsku ušinu na krotke žajčo vetpicnja vedojo obnovjona. To přitrefijo vytres drogi mjazy Gatojským rozvjaselinským parkom až do Barbuka. Droga, dej širše vedovaš, je kšoma vedio stabilizirovana. Na taki pat je auta ljašči mc v samskim casu jež vet oboma smiroma. Gatojska gmina jo to planovanje južo donado kadala, a vytpovedne přospy pla zagronitych zastojnstvo beže. To celé bužo nikak 800 000 euro zaplašiš. Zachopiš tvariš kši ešči letosa. Miščanski parlament v Ljubnu je, co šikne miščanske žele občiliš na svojich nabrankach z odobovanja takih energijo, kterýž su za obnovenje comne, erneuerbare energien. Suma, dej v turelnych 5 euro pro obydlaje, pekšacovaš na 60 euro za ten vytpovedne miščanske žele. Kazen předpíšo v Bramborskej, až obgospodaje zolánych a většových záložků, kde je pitrefionným gmínám výstu zumu zaplašíš. Tady se stáš, kaž měščanský Itálio dovolené a urunané. Ještě to je jano vytklid. V Ljubňovském měščanském parlamentu budu v toho dali pědaš v tom týžiňu. V Hošebusu týchtuju, lec coju při Liškojském jazoje, nímský kotbusa osce, stajíš webkem a na taký pát pokazáš, co se čoj při tom jazoje a kaké to vědrojo. Hošebuský měščanský parlament obradujo v toho víče a dej snaž zastojnstvoju nadoktaš, aby zgromadně s formuliak přebytovali opciu stajenia takéje kamery. Ako všicunú gronie, až taký lajfkem majú vie veľa turistických stronách a až to tujo marketingujú toho jazora. Nejprve musí gledaš, čo ta kamera by mogala stojaš a co to všetko plaši a kak to funkcionirujú se ščitom datu. Autonómne jezdenie, to groni auta abo busy bez šofíra stajajú v okresu Gneblota Lužica do fokusa. Nepere bužo miščanský parlament v Ljubnuje ten týždeň daš zastojnstvoju nadok, aby zgromadne s tým okresom a s mestom zlou komorou gledali, kak mogu se pracovaš vo spichovanie autonómneho jezdenia pla zvyskového ministarstva za obchad. Kaž to spichovanie se neražio, kši druge možnosti namykaš, aby přeptovali potenciál autonómneho jezdenia za zjavný obchad. To ministerstvo spichujo také ideje, dokoliaž vysebné nalianže filujú cesto jezdžaje za busy. Pětksu ve Bieli Wyže zasvičili svojo kultúrne dvenišťo. S takým má ta stará dvenišťová tvár z leta 1869 nuly nadok. Dvenišťo s takým nemá vici svojí jatnučky nadok v zvisku ze železnice, ale obšimio nento biblioteku, kafiuniu a zal za zaredovania. Jesnicky mogu ľuže o nadali kupiš a zjavna tuleta o tekijo. Bela vida jo kupila to dvenišťo južo 2013 a jo dalo jo přetvariš vytkinca leta 2023 časem. Tvarske žila su dogromade plašili 8,2 milijunu euro. Mesto jo zaplašilo 60% v toho. Spytk jo přišel ako spichivajnske penize vietnímskeho zvieska.
0: Jadro.
1: Žinca žajčo jo klusta kurjava ľažala na lukach a drogach. Mokšejšie luft nebyva. Žinca a vieče nebužo se na žeden pad paraš. Temperatúry znanie tuholu iši vici vet babinego lieša. 22 gradu bužo slunsko nam ogriš luft a ľaunu žinca a vieče. Temperatúry znanie tuholu iši vici vet babinego lieša. 22 gradu bužo slunsko nam ogriš luft a ľaunu žinca a vieče. Nadali nie vetvíže šmroz.

Ve vůžeských sách južo svýše svoje kjarmuše zachopěnky ocenil goubin južo vesrýš septembra. Papšavem joga to ještě čochu přijistno, nikajo se svýšiva kjarmuša akle gašio napšaudu šukno zgetované, šukne pelažněte, vůky vecece a víno vetergane s takým skerej ve novembrie. To věže starše vysenáry ještě ulicováš, žínca neotověci tak rozsužece, žoga popšovem vo zgromadnost, či dobre tykajnc domacnu jizu, a se vie v te dobre stare case. Ve toho spíva teke Monika Klesec, vy je znatým spíuje, ten svojšeme nento ve našej kjarmušnej muzice tyženia, ve na mieškang, jo spisio text a melodiju gokojský komponista a producent Siegbert Himpel. Viele viasele, při sluchaniu.

0: RBB Srpski program Povijesti
1: Droga přes Palputsku ušinu vedu jo šiša, ve ljubnju je kši žiliš nabranki z udobivanja nuh energiju a bužo kamera live uščela živinje při Liškojskem jazoje. To a dalšne pojistši mame nento za vas. Při mikrofonje jo Štefani Krautzholz. Droga přes Palputsku ušinu na krotke žajčo vetpicnja vedu jo obnovjona. To přitrefijo vytres drogi mjazy Gatojským rozvjaselinským parkom až do Barbuka. Droga, de širše veduvaš, je kšoma vedio stabilizirovana. Na taki pat je auta ljašči mic v samskim casu jež vet oboma smiroma. Gatojska gmina jo to planovanje južo donado kadala, a vytpovedne přosby pla zagronitych zastojnstvo beže. To celé bužo nikak 860,000 euro zaplašiš. Zachopiš tvariš kši išči letosa. Mišćanski parlament v Ljubnu je, co šikne mišćanske žele občiliš na svejich nabrankach z odbivanja takich energijo, kterýž su za obnovenje comne, erneuerbare energien. Suma, de v turelnych 5 euro pro obydlaja, pekšacovaš na 60 euro za ten vytpovedne mišćanske žele. Kazen předpíšo v Bramborskej, až obgospodaje zulánych a většových záložků, kde je pitrefionným gmínám výstu zumu zaplašíš. Tady se staš, kaž měščanský etá je dovolené a urunané. Ještě to je jano vytklid. V Ljubňovském měščanském parlamentě budu ve toho dále pědaš ve tom týžiňu. V Chošebusu týchtuju, lidstvoju při Liškojském jazoje, nímský kotbusa osci, stajíš webkem a na taký pát pokazáš, co se čoj při tom jazoje a kaké to vědrojo. Chošebuský měščanský parlament obradujo v toho víče a dej snaž zastojnstvoju nadauktaš, aby zgromadně z formuliak přebytovali opciu stajenia takéje kamery. Ako přícnu kronie, až taky livekem majú vie veľa turistických stronách a až to tujo marketingujú toho jazora. Nejprve musí gledaš, čo ta kamera by mogala stojaš a co to všetko plaši a kak to funkcionirujú se štítom datu. Autonómne jezdenie, to kroni auta alebo busy bez šofíra stajajú v okresu Gneblota Lužica do fokusa. Nejprve bužo měščanský parlament v Ljubnju je ten týždeň daš zastojnstvoju nadok,

aby zgromadnje z tym okresom a z miestom zlu komoru gledali, kak mógł se pracować w ospichowanie autonomnego jeżdżenia pla zwiskowego ministerstwa za obchad. Kaž to spichovanje se neražijo, kši druge možnosti namykaš, aby přeptovali potenciál autonomnego jezdženja za zjavný obchad. To ministerstvo spichujo také ideje, dokoliaž vysebne nalianže filujú cesto jezdžaje za busy. Pětk su ve Bielej Wyže zasvišili svojo kulturné dvorniščo. S takým má ta stará dvorniščová tvár z leta 1869 nuly nadok. Dvorniščo s takým nemá věci svej jatnučky nadok ve zvisku ze železnice, ale obšimijo nento biblioteku, kafiuniu a zál za zaredovanie. Jesnický mogu ľuže o nadali kupiš a zjavna tu leta o tekijo. Bela Vida jo kupila to dvorniščo južo 2013. A jo dalo jo přetvaríš vytkýnca leta 2003 a 2006 časem. Tvarské žila su dogromady plašili 8,2 milionu euro. Miesto jo zaplašilo 6% v toho. Spytk jo přišel ako spichovanské peníze vytnímskeho zvieska. Jadro. Žinca žajčo jo klusta kurjava ležala na lukach a drogach. Mokšejšie luft nebyva. Žinca a vieče, Džínca a víče nebůžo se na žen pat paraš. Temperatury znáně tuchulu iši víci ve babiněgo lieša. 22 gradu bůžo slunsko nám ogliš luft a leonu džínca a víče. Temperatury znáně tuchulu iši víci ve babiněgo lieša. 22 gradu bůžo slunsko nám ogliš luft a leonu džínca a víče. Nadali nejo vetvíže šmroz.

Ve vůžeských sách južo svěše svoje kjarmuše zachopěnky oceny u Gobin južo vesřiš septembra. Papšavem joga to ještě čochu přijistno, nekajo se svěšiva kjarmuša, akle gašio napšaudu šukno zgetované, šukne pelažněte, vůky vecece a víno vetergane s takým skerej ve novembrie. To věže starše vysanáry ještě ulicu až, žínca neotověci tak rozsužece, žoga popšovem vo zgromadnosť, dobre tykajnc domacnú jezu a se vie v te dobre staré cace. Ve toho spíva také Monika Klesec, vy je znatým spíuje. Ten svojšime nento ve našej kjarmušnej muzice týženia, ve na mieškang, jo spísio text a melodiu gokojský komponist a producent Siegbert Himpel. Viele viasele, při sluchaniu.

0: Gajš je to takle spočatšujsko leta v Hogwartsu z vašnjom, budže moj se tež moj netko spočatk vusovanja, ketro važnemu prašenju venovač. Gotri keži přisuša moj. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, abo Slytherin.
1: A štube domu lipje rozsudit hat Richard zu Kobuk, dun regenza zule v originalu, dun imamme alles müssen menša spytali jeho hodnje zastupovat.
0: Zi prašenja a potem so rozsudži.
1: Po takim prinje prašenje nedom na tebje, se poješt dostava, dy vod mujiš. Čakaj, dam ti ci možnost, če vodaj prošu, sem zavoje za vas přečitač. Vodčinuju 12 kruč a přišim ne vodmuju. Vodmuju nedom, hevak do zabudu, abo vodmuju božišo, nedejunu.
0: Cele vyšče, prina vodma, vodčinuju 12 kruč a přišim ne vodmuju.
1: Aha, šo klo. A jutze máš vážne prúvanie, što činíš? Nocná služba, se dávno vuknula, abo doby môj ústvu zrúmať a vedeč, kak staré je Dumbledore byl.
0: Sem vysa dávno vuknula.
1: A što by v Hogwartsu najradšo práve derie môa? Češke kúzva navuknič a si magiske potajnosť če vodkrvač, se šarmom a smiečom nikak šo dostať štož cú, abo so duelirovač a zakytovanie prečivoč môjom kumštam navuknič.
0: To je češke prašené. Ja pak bu najskýry z so duelirovač a zakytovanie prečivoč môjom kumštam navuknič chcúva.
1: No da, Richard Cukovuko.
2: Nerozsudžená, pilná a po ušim zdaču každý čas přihotovaná za duel. Zmužitosť po takým existuje. Při komunikácii vidžu pak ešte polepšenský potenciál. 12 kruč poješť očinič a při ušim nevotmovič, keď by hodne. Ale môj rozsud je jasný, Gryffindor.
0: Hej, gut, das ist mir ein Gryffindor, ja, sind braues Drachen ab. Potom sind nicht gott din Arredje, du wort mu ich boischt.
1: Ja, wort mu ich boischt ich schon, nie de juno.
0: Jutze, je wajne Puanje, sto chinisch.
1: Und dann über nakuje patnei, potom müsst du es rumwatsch, a willet kastache Dumbledore.
0: Wieso, a stobbe we Hogwarts so ne ratsche braue dere moa?
1: Ja, sie müsst du de tscheschke Guzba namo knitsch, a sie magiske potai nostsche wort krwatsch.
2: Vedelačna, čipna, pšeče samo najčešu magiju zrozumič. Jara zahimave. Jenoš pošem zdaču, potom nic deš prúvanje kiva. Potom nadobo kamor a pisanske blido zrumuješ a vece zriaduješ, kotrež nesu 6 mesacov nikoho milili. Ale veda je veda. A todla Ravenclaw.

0: Kaž sme vám rúne povedali, HBO Max startuje hodne ze svojej novej sériu Harry Potteru, story knihu v ostane, ale kak bude vôhotovanie, efekte a tak dále, to nikto nevie a viele so tuka, trailere dáža hižo prini začišť.
1: Vyso chceme tiež vidieť, čo si vyvotu tej sérii myslíte.
0: A tohle je so Lucian Šuta na púč podal a sa vás prašal.
2: Som so za vás s mojim kuzvorským kijom zmienom mikrofón na púč podal a sa vás mne s druhým prašal, čo to za vás voznamenia zo Winnetka nová séria a hač to docela trebame.
3: Ja som poprom jen fan o tým, dokýž som jak až prajnete knih čítala a přesto ja som jara na to veslu, dokýž bon vyzo jac mysna za detaily a tajkne štojo.
4: Vyzo sú te staré filmy nostalgice, ale jedna nová séria si ja musú jo ty nešto zajímavé za jedno Harry Potter fana.
5: To je schon fajn, so přesto nú sériu, da ja vyzo zase nú vitsky, kotrež nieke snadno nesú ve tých filmách boli, kotrež sú boli pa ve tých knihách. Ale ja prajem, te filmu buchu poprom dosali ha to nie tak vážne, so jedna nová séria přijde.
2: Tež, když se väčšina z vás přiším sériu vobľada, dáva autorky dla kritika na sérii.
6: Dokež ta autorka J.K. Rowling v posledných letách jara problematická jeho dvoja, ale píše tiež od započátka sem zno, rasistická v jejich knihách, je dojem prajč ta jenička asiatická holce, tam je Cho Chang Rikawa, also nie to kus stereotypiska, ale tiež nieke v posledných letách je ona so jara transfóbiska a homofóbiska stáva. Napríklad, čo štož so přes tú novú sériu, čo ona dostane, ona bude do transfeindlich organizáciu dať, štož to je tak húpa, to nedoví buď.
2: A duž máme netko série mesto filmu, máme vyzo tiež viste zmine. To odľah chcúš vidieť, čo doby v sériách vostač abo hinak byť.
7: Ja som to minul na zobuchu, že je byli šon tún so hauptstoryline, tam nutská meč vo tých knihu a nic převele nuo k tomu činč.
3: To je na šo musli, napríklad na jac figúry, kých sú sobol einfach vonvosteli a kých sú poprom tejara vážne. Also so einfach jena knia jac misno ma, also so môžem na šo muslič a nedobím tún story nekak skrúčič, tokiž tún čas nedosa.
5: Ja den preit mir so schätze Jahre lube und ich ja dann zu Magie a shit got da genes so fein Pokersauer alle was mit dich scheste Schellakore Kische a mi bus so Jahre lube jeli nebu so scheienus worte Gryffindor Wertschau alles nano de damne Kische buch so jatz Pokersal jatz sich Charaktere Pokersal ja statt eigene sto
2: Schanze bich Serie Satomili Schako je nicht jatze Chassa hat für Film mach.
1: Hat sie sehr rönet gewobladat, aber nic je wieso warm przehostajene.
0: Ale za najú môžu prajš, so si tutu zavišče woblada moj, a to v samsnych outfitach gešťenca, abo Hanna?
1: Hoj.
0: Dumbledore je hižo praju, v najčimnejších časach môžeme zbožo namakač.
1: Jeli, nichtu svicu zasvičí.
0: A jeli, nichtu svicu nezasvičí?
1: Ach, potom pomalu moc.

0: predstavljča si lečne prozdnine so nimo, nove šulske leto so započne, a nadobo čaka pola vas doma list.
1: Nic nekajki, preprošenje do Hogwartsa.
0: Jenož nevedže púč štunkročke nastupništu 9 a 3 švočine, ale direktne do riadoniske studijane Mirčinkové, všako so runie s džajkým listom za jie šulaky a šulorjov šulske leto započne.
1: Zajmava a magická idea, to lákaj, što takhle si idie mi je, nastavate štuta z vistoho probléma.
2: Som vo pôde všetko za sebou tým přemyslova, što da buja moja se šulorami činč, kotru knihu da budžemo nek skončne čitač ve šuli, když ja sto ukažam za jen šulero s tým vopođe od prvnije do poslednije sade popane ha, dostane ha. Sem pon popravna to šišva za dobito jena kniha buč, kotruž ja sama rade čitam. Hebak ja nedočinu nekajku škuli motivaciju tým džičom, modostným šuleram štušti šec dale sposredkovač. V tým vokomiku je sa tak rec vozrodživa ta ideja, že ja Harry Potter zan.
0: Po všem zdáču byl kúzvo kritro spíšne skutkovalo, hižo po prvným šulským dňu přinesiechu džiči svojské Harry Potter vice sobu.
1: Tola kúzvanský svit Harry Pottera by veľa viac hač dekorácia. Přes Harrya, Hermine, Ron a Co. zeznaja šulere zmužitosť, přečestvo, lojálnosť a figúre, v kotrež môžachu sa zasa namakať.
2: To je mi vopravde jara pozitívne nadpanosť, to je na čo sú deči jara dere reagovali, jo? Som ješe kúžde ze z tých vôňoch v osobu. Veste, kajkosťe, kýž je alebo ju vo sebe vopisuje. Napríklad by Ron tun, kýž mi ješe ve mate nesmierne vujke čeže. No a to sú také vecky, tie Hermine jenci musí na šulským polu tie šo jednore pane, ha ta jo múdra, ha ta ha šo zlohkosť ču bere, ale ona mi ješ na započatku vôjke češe tam vôprode prečestva natvariť ve tej šuli. Tene hodnote, kýž šo jen tam musú zatvariť, to sú tak vôrostli ze sčítanom tej knihy a to sú také vecky, kýž sú mi jara pozitívne nadpaneli.
0: Započalo je so kúzvo v vúčbie nemčiny, čítanie, písanie, gramatika. Všetko dostá svojský malý Hogwartsový touch.
1: Tola spíšne nebe Harry Potter jenž v nemčine téma, ale nastávajú kúzvorské kýje v športu so kvidečraje a veľa ideú džičí samo sobu vujivachú.
0: A potom poradí so snáno najčešie kúzvor z cíva, džičí chcúchu dobrovoľne čítač a písač.
2: Mir to, ja si musím ta příčina, čerla, ja praju, ja to niekedy dále činu v dalších letníkách. Jo, vopravde ta, zo sem ja putva, zo jo ta motivácia rúne na polu čítana, jara vujka boa. A to ty mi nieke zase nadpane, to nebežan junkrotne stav tam v zajšom přebehu, ale to jo vopravde tak, zo ty džiči jara ráde do toho čítanského časa dú. A když tu dla nekajkých příčinů dopanají no preč, pane, to je za všetké děti je velký problém. Možná děnca nejsme čítali. Also to je vopravdě tak, ty děti jsou celý čítač a to by ty největší, co jsme mohli docpět. A ty jsou tyž započeli jace písač, od samopísač. Já jsem měla děti, kteří jsou listy písali v kohod. Also děti jsou vopravdě tyž naraz ideje měli jace fantazie tam dále plést.
1: A šo to celé bez kúzvarského kia?
0: Všičímž při tuté motivácii, to si nie som celé vysta.
3: Aj. Fonsi!

0: Zatkula.
1: Dnjowny profet prezentuje najnowsze bojstwo z magiske Łužice.
2: Serbski šulski a zetkavanski centrum v Budešinje dostane novu menzu. Juh, co krajnoradne zariad, hač do konca 2028 podle internata natvarič.
1: Kajš zdjeli zariad na naprašovanje ma nur tva serbskim šulerjam gymnazija, vyšeje a zakvadneje šule kajš tež internatnym džičom doodobne dobre vumenjenja za zastaranje z jeduski čič. A v šulskim tvarenju je potom tež viace mistna. Nimale kajš se małym kuzvom.
2: Jeno špenjeze hišče nesu docova skuzvane. Přizvolenje za spěchovanje hišče pobrachuje. Tučasne kalkuluja z 3,5 milionami euro za novu menzu.
1: Z Budyšina dále do našeho serbského kuzvarského světa v Čornom Kumcu na areálu Krabatového Müna je konstitutinja něže 2000 vopetovarjů domkovanku svědčivo. Rezonanca byl po svojach jednačela Antona Fuchsa runě tak silná kajš loni.
2: A serbskeje magije by došč. Vustupichu kroščanscy muzikanča, folklorne ansambl Vudvo, nimsko-serbski ansambl Kočebus, smerdečanscy Revario, horjane a kor nałožkuje skupiny Krabat.
1: Z dobom je so piaty krabatowy tydzień zahaju, niedze 23 zariadowaniu, pistuje lica živu dworyčnosć a kulturu regiona. Krabat by horde był.
2: Na běhu v opokále zbožného kapvana Alojsa je so sobotu v Rádvorju 157 lidí v občelivo.
1: V ubydžovachu so na čahách od 500 metrů hač do 6 kilometrů. Najstarší športovc byl 670-letný Budyšan a po našich informacích běžu šíce běs Felix Felicisa Papuču.
2: Zariadovali su běr ST Rádvor, TZM a Rádvorský modžinský klub. Za dvě leče chceža jen zase vůhotovač.
1: A na koncu nešto za všetkých kocíš račo reju jahač běhaja, ale dáda so pšelša rade vopku zvač. Cíletnú ročnicu je serbská rejovanská skupina Vužičanská rapsódia serbského ľudového ansambla Svečiva.
2: Nedže 380 vopetovarjů je program vidžo. Podľa běchu tež smerdečanscy Revario, folklórne ansambl Vudvo a Vužičanka.
1: A sobotu po programu je kapava holaský krejam zahrava.
0: Zatkula. Zeus. Každú pondelok.

0: V zajšvých dňach sme vás na Instagrame trošku testovali, sedom citátov ze sveta Harryho Pottera a předsocí možné osoby k tomu.
1: Nešto škúli by chytro jasné, podľa druhého sú vúbokové pomiatku Hogwartsa kramoštič dobiaľ.
0: Nitko, podľa dáme raz, kak ste sa takhle dopomínali?
1: A to započíname nedom s našim prvným citátom, to je menúce Vele bole hač naše kmanošče, sú to naše rozsudy, ktorýž pokazuje, štú vopravde smy. Na štú je to nitko byl, my to celé dokvádne vieme a my máme tiež vúsledky od Instagrama za vás, što je štú hodou takrát. Možno vodmo byšu Albus Dumbledore, Sirius Black a Arthur Weasley. 71% volí Albus Dumbledore, 22% Sirius Black a 6% Arthur Weasley. A s tým mieše väčšie praje, a to by Albus Dumbledore.
0: Podľa druhého citáta bychu to vodmo trochu bolo rozdelené. Máme všetci svetvo a čmu v sebi, rozsudneje, ktorému žili sčihujeme. A ta prava odmova je Sirius Black. Tu sú 34% za to odvosovali, 37% pak bychu za Lupina. To je bože. Vopak.
1: Další citát. Je to hodnota přesvědčenia, kotraž vůči na vůzbych, nic líčba přívisníku. By to nitko Kingsley Shacklebolt abo Sirius Black většina, vosuje tu za Sirius Black s 42%. Snáno může časov ještě trošku dročo dopomínat, že byše v 7. dželu, ve tom 2. dželu 7. dželu, a to hej, nebyše Sirius Black, ale Remus Lupin.
0: Dále je z Hey Harryho, když to přeživíme če zabiju. Prašenie je, štú je to, pravi netko doma sama krutko raz pýtač, če ja te namakam te vúsledky. To je dňa celé zriadovanie pola mňa.
1: Ja môžu tebi neskýrať tým skôr.
0: Nika mám. možno vodmo bych u Hermine, Neville Longbottom a Ron Weasley. Pravie je Ron Weasley a to je tiež väčšina večera, dokvádne pojca.
1: Hej, když sa pred mienom bojíš, potom to strach pred vicu jenom ešte povečí. Hej, štujo to netko neskýre bojen, si neskýre, môže dare musíť, že by Harry Potter tu stieš, tiež k vúzvoleniu k dispozícii, da pak neby Harry Potter, da byše v druhým dželu Hermine Granger.
0: A předposledne byše Dyso kúzva Harryho, štú je to prajú, to je spoznač, zo je to prvný džil, a byše to pak Dumbledore, Hagrid abo profesor McGonagall, a to je tiež 70% samopravé vôdava, to byše menúce Hagrid.
1: A ešte ďalší citát z prvného džila, menúce Von Neofred, to som ja. Trošku hajara sprajem trošku fies na nočine na vodnás. Tam ste k dispozícii Fred Weasley, George Weasley a Ron Weasley. Sam 8% vosuje tu za Ron Weasley. A 47% George Weasley, 45% Fred Weasley. Nikoci môža sa snači ešte na to ročo dopomínať, že by scéna celé pri spočátku, když jo George to ke svojej mame prajú a jo ju takrát knore mil, je to rek a potom pak byže to tola praje, kaž je vona ich menovala.

0: Jedna prašenje je za najudženstnejše vůsobanje hišče votorjene, štú je náš dženstnejší, nic nás dženstnejší. Pošičku na náš serbský Harry Potter tu ve Vůžice.
1: Tu je blíži jace myslič v čornom koncu. Krabat, bo takým jenž bez Hogwartsa a mistr do z čornom mynom.
0: Runje tam na arealu krabatového mena v čornom koncu je so konstiženja nidže 20 ľudí na domkovance zešlo.
1: Z dobom je so tam sobotu tež 5. krabatov tyžen zajú. Nidže 20 zariadovanjo má v přichodných dňach serbsku a nemsku kulturu, dvúrečnosť a zromadnosť v regióne pokazať.
0: Naši študenča Maja Šako hišče za mestorske proziny z najmenša Číkociš nesu jastie. Môžete si tohle júce z kolesom do Pančic dojeť, že sa čiš je vo tam start kolosovanské túry. Nimo toho poskyčí so večer v 7. večernom koncu čítanie vo krabače pri vojeniu. To si pomáš mi do zakatukče.
1: Tyžin pône poskytkov skončí sa potom nedželu s Božím šú domkovánky v Kuluje.
0: Cový program namakáče v internete na strane krabatového regiona.

0: Z magiske osvita Harry Pottera nitko do hinajšo strašno osvita TikToka. Dam a na druhých sociálnych sučach širi so runie trend vo tak mienovanej Cat in the Hat.
1: Popravom je to figura z džičacie knihy, jenož online vupada vona runie celý hinak, jako strašná postava z vovu kočky a čiavieno bievým cylindrom, kotraž so v noci pred domami, na drohách abo samo pri šulách jeví.
0: Wiele z tutych video a wobrazo je z KI zhotowiene, abo nastajne. Problem pak je, miastem su so tež ludzo jako Cat in the Hat straszili a strachszerili.
1: A z internetowego żota je tak miastem samo tema za szule a policiju nastała.
0: Po takim jeli w nocy kuczku z cylindrom widzicie?
1: Potom snano lipie durje a wokna zaczynić.
0: To Halina Nitko bych mal tut un Apparatschik Dumbledore trabaol, so bych mal du wie Studio Switzu hasne mal.
1: Der 10 Sekunden nicht gdisch, das mehr mal, es zählt Sapinaki, die Switzer stutschitio.
0: Nein, nicht so potom na ju tscha, sag um die mal, potom dürfen mal so out und dummel litschit, a dort la de mugle wiedetschnes mit da.
1: Ach, dich la Jens hat dich jetzt nicht so nett über potom wusse wann ju du.
0: Na dere, da, dobro nutz, a nier nas trusch tschüsso, du spola was, na sara ju ju zirane Auto wischt um ihr wiesa.
1: Nutzku!
0: Doktore, sem přesvědčený, že můžu kůzvat.
1: A jak jste na to přišel?
0: Moje peníze jsou každý měsíc od samého zubě.